0: Městský ředitel Smetanovi Litomyšle. Konec konců, ty jsi sám o Evě Urbanové tak hezky mluvil v tom předchozím vstupu, že už k tomu není ani co dodat, když doznělo ono proroctví. A v podstatě to je i tečka za operním světem, protože ty si to svoje dnešní povídání opravdu rozdělil po tematických úsecích, jak se na dramaturga sluší. A my jsme teď tím vlastně uzavřeli svět opery a dostáváme se do světa filmové hudby. Ten je s tebou také neodmyslitelně spojený.
1: No musím říct, že je to zase velký kontrast, skok z proroctví k filmové muzice, ale já na začátek budu prosit pustit něco poměrně krotkého, křehkého. Jak jsem říkal, vedle muziky je to film, výtvarné umění, cestování, co mě opravdu nesmírně baví. A já jsem od mala velký filmový fanoušek. A když jsem měl 18-19 roků, tak jsem se s mým kamarádem stejně starým, respektive tenkrát mladým, Zdenkem Gerčákem, rozhodl, že v Litomyšli musíme založit filmový klub, protože já jsem už byl v Pardubicích na konzervatoři a on tam za mnou jezdil a v pondělí večer jsme chodili na představení tamního filmového klubu, tak jsme si říkali, že něco podobného musí být i v Litomyšli a fakt se nám to podařilo, všichni nám řekli, že jsme se zbláznili, že nebudou chodit lidi. No a my jsme v 81. založili klub, který už první rok měl 480 členů a v dalším roce 808. My jsme byli největší filmový klub v republice na přepočet obyvatel. A musím říct, že na tu éru moc rád vzpomínám, že vlastně trvala až do listopadu 89 a filmy, které jsme uváděli, v mém případě byly často měly nějakou souvislost s muzikou a dnes, když si pustím jakýkoliv biják, tak hned sleduji, kdo k němu napsal hudbu, která je pro mě nejméně tak důležitá, jako je třeba hlavní role, nebo jak kvalitní je scénář. A my máme jako Češi úplně výjimečné štěstí, že máme obrovskou spoustu vynikajících skladatelů této filmové non-artificiální hudby, ať už mám na mysli pana Lišku, pana Srnku, pana Trojana, Luboše Fischera, Jana Klusáka a tak dál. Opravdu v tomhle máme velké štěstí, protože když slyšíte mnoho hollywoodské produkce, spousta muziky je velmi povrchních, laxních a to teda u nás ne.
0: To přece jenom ale pořád vypovídá o tom, že ten evropský kontinent možná, i když si zmínil, že ta hudba není artificiální, tak přeci jenom možná tak nakročení víc tím uměleckým směrem, bych řekla, že tam trošku citelné je.
1: Je to pravda. Je. Já jsem vybral dvě úplně rozdílné ukázky. Jednu takovou velkou klasiku, která, kdyby člověk nevěděl, tak by možná mohla stát jako určitá volná věta nějakého houslového koncertu. Co je zajímavé, že je to z filmu animovaného, z filmu Císařův slavík, hudba Václava Trojana. To je taková první ukázka, takže stará, dobrá česká klasika. A pak jsem naopak vybral autora, který je docela určitě nejslavnějším autorem filmové hudby vedle Johna Williamse, tedy to, abych zase nekřivdil panu Williamsovi, a to je Ennio Morricone. Asi vůbec největší skandál v dějinách udělování Oscarů souvisel právě s udílením Oscarů za hudbu. A v tomto případě paradoxní, že spíše za neudělení Oscara, protože Ennio Morricone napsal hudbu k filmu Misie. A říká se, že je to vůbec nejvydařenější hudba všech dob. Já jsem na tahle tam nej trošku bojácný, až alergický, protože to se nedá prostě posoudit. Je hudba lepší Nina Roty ke Kmotrovi, nebo tahle Morriconeho k Misi, nebo jeho hudba k Nebeským dnům, nebo k filmu Hodný, zlý a ošklivý. V každém případě jsem tady vybral takové tři části, které jsou nesmírně důležité z hlediska toho filmu i z hlediska tvorby Ennia Morriconeho. Mě trošku mrzí teď taková ta až inflace, bych řekl, jeho vystupování v O2 Areně. Já jsem na jednom z těch koncertů byl také a nemohu říci, že bych odešel nadšený. Samozřejmě jsem byl rád, že jsem Mistra viděl, ale v těch filmech to funguje tedy daleko lépe. Ve filmu Misie je hudba mistrovská s tím, že když mu toho Oscara neudělili, tak všichni řekli, že je to totální podvod, ale nejde o to, zda Oscara dostal nebo ne. Je důležité to, co nám ta hudba říká, jak nás oslovuje. Kromě toho slavného Gabrielova hoboje, Jeremy Irons jako jezuita na těch misích někdy v 18. století tam hraje indiánským dětem, tak zazní také Ave Maria Guaraní, což je vlastně Morriconeho pokus o to, jak by znělo Ave Maria v podání toho domorodého kmene, který je vlastně pokřesťanšťován, to je šílený výraz, tedy christianizován lépe. Nakonec to skončí velkou tragédií, ale toto Ave Maria tam zaznívá, protože ti indiáni se jako sbor jej naučí zpívat.

0: My teď máme skoro jako filmovou hudbu zdejší zvony. Nevím, jestli je to slyšet na té naší nahrávce, ale zrovna z tvé kanceláře je vidět nejenom na zámecké nádvoří, ale na piaristický chrám, ze kterého koukáš tak na 90 stupňů. A já se schválně jdu projít k oknu, protože nevím, jestli to naše nahrávání uslyší, ale možná právě, když se bavíme v tomto nádherném prostředí, tak zrovna se teď v podstatě tím ukázalo, jak důležité někdy je dotvořit tu atmosféru pomocí nějakého zvuku nebo nějaké dobré hudby. A to je možná právě to, co tě láká na té filmové hudbě, ne?
1: Může být. Tady ty zvony, které teď posloucháme, je 5, zní dvakrát denně v poledne a právě o 5. Ty zvony nezní dlouho. Myslím, že máme rok nebo 2, když ono to letí, možná 3 v klášteře nebo v piaristickém kostele žádné zvony nebyly, protože je samozřejmě nacisté odvezli a tak se tady pořádala velká sbírka a podařilo se na ně vybrat i tedy za velkého přispění některých donátorů, mecenášů, takže tady máme dvakrát denně takhle velké zvony. Ne, že bychom neměli i další kostely, z nich zvony zní, ale tyhle z piaristického kostela jsou jasně takové dominantní.
0: Zrovna, že se ozvali v tu chvíli, kdy jsme se bavili o misii a o pochristianšťování indiánských kmenů, tak to je přesně, jako bychom natáčeli úplně na míru.
1: No a já musím říct, že to, co si pustíme dál, to pro mne, alespoň se zvony a s něčím osudovým, taky hodně souvisí.

0: Vojtěch Přítezký vybral výběr z Handlova Mesiáše, třetí díl, který teď právě dozněl na návštěvě v jeho pracovně na Litomyšlském zámku, kde se asi tvoří drtivá většina dramaturgií a programu Smetanovy Litomyšle. Pracuješ asi hlavně tady, Vojto, že?
1: No pracuju, ale je fakt, že si ty nápady nosím sebou a leckde v restauraci večeřím a dělám si poznámky. To je docela běžné, protože člověk nikdy neví, co ho kde a kdy napadne. Já jsem jednou se díval na DVDčko, na takový film a slyšel jsem tam muziku, která mě absolutně dojala, zaskočila, vůbec jsem jí neznal. A pak jsem při těch závěrečných titulcích horečně opisoval, kdože je autorem, pak jsem rychle běžel ke Googlu a tak dál. A přestože pak jsem si uvědomil, že znám jinou jeho tvorbu, Skřivánka, Greensleeve, Fantazii a tak, neznal jsem skladbu, která se jmenuje Fantazie na Talisovo téma. Ten film, který jsem sledoval, se jmenoval Odvrácená strana světa. Russell Crowe tam hraje námořního kapitána a v tom filmu opakovaně zaznívá překrásná hudba pro smyčcový orchestr. No a Thomas Tallis, to byl skladatel 16. století a jedno z jeho témat vzal Ralph Vaughan Williams, napsal takovouhle fantazii na to jeho téma. My jsme tady na Smetanově Litomyšli si dovolili ten luxus, protože to pro dva smyčcové orchestry, že nám to v koncertu solo prosto smyčců. Tady hrály spojené tři filharmonie dohromady. Ta muzika je, jak za chvíli všichni uslyší, moc krásná a taková niterná. Myslím, že plyne ve svém čase, svém světě a já bych chtěl moc pozvat, aby si ji lidé vychutnali. Ralph Vaughan Williams, Fantazie na Talisovo téma.

0: dohrál londýnský filharmonický orchestr pod taktovkou Rogera Norringtona fantazii na Talisovo téma Ralpha Vaughna Williamse a byla to chtě nechtě, Vojto, předposlední skladba v té dnešní návštěvě, protože jdeme do velkého finále, když použiju slovník Smetanovy Litomyšle. Před námi je poslední věc, která si ale zaslouží možná více kontextů, protože jednak jsme v kontextu Mahlera zmínili už to nezapomenutelné uvedení 8. symfonie, ano, která patřila možná asi tady k nejobsažnějším co do celého toho koncertního aparátu, řekněme, který se tady objevil, ale teď nezazní 8., zazní 5. část z jeho druhé symfonie Vzkříšení.
1: Těch důvodů, proč zvolit právě toto velké finále, a to je pravda, to není nadnesené, to je opravdu velké finále nejen našeho povídání, ale i takové jisté hudební vyvrcholení. My jsme Vzkříšení hráli dvakrát. K oběma uvedením se váží určité historky. Já bych rád zmínil alespoň kratičce, že v Litomyšli poprvé jsme uvedli Vzkříšení v roce 1999, kdy k nám zavítal nesmírně pozoruhodný člověk jménem Gilbert Kaplan, americký multimilionář, který kdysi neuměl vůbec noty, nehrál na žádný hudební nástroj. A jednoho dne slyšel Mahlerovu druhou symfonii Vzkříšení a řekl, že ji chce dirigovat. Samozřejmě, že to je absurdní, nesmyslné a tak dál. Tak on několik let se učil noty, několik let se učil dirigovat a pak tuto symfonii jako jedinou skladbu vůbec dirigoval po celém světě. Nahráli z London Symphony Orchestra a také mimo jiné tedy zavítal do Litomyšle, kde tuto symfonii provedl. On založil Mahlerovskou nadaci v New Yorku. Už bohužel a velmi nedávno tento dirigent zemřel. I když já se trochu zdráhám hovořit o něm jako o dirigentovi. On prostě nic jiného než druhého Mahlera nedirigoval, ale dirigoval ho moc dobře. Na to si tedy
0: obstál v té konkurenci světové těch různých nahrávek druhých Mahlerů?
1: Myslím si, že ano, však tu nahrávku teď mám v ruce a nemyslím si prostě, že kdybychom tady uspořádali slepý poslech a dali jsme si vedle sebe čtyři různé nahrávky, že by někdo řekl, tohle diriguje nějaký neuměl. Určitě ne, v žádném případě.
0: Ty jsi tady před chvilkou zmínil v některém z těch předchozích vstupů, že zámek tady ve Smetanově Litomyšli nebo litomyšlský zámek, že k němu naprosto jde italská opera. Tak jak jde ke zdejšímu prostředí právě druhá Mahlerova symfonie Vzkříšení?
1: No a to je možná tedy, já to navážu, to je ten druhý příběh, kdy jsme ji uvedli po druhé a to bylo v roce 2014, kdy skončila rekonstrukce, revitalizace zámeckého návrší, kdy se zase zpátky k životu probudily prostory, budovy, které byly schátralé, až úplně dobité, například piaristický kostel nalezení svatého kříže, který se dočkal od pana architekta Štěpána nebývalé krásy, nádherně jej obnovil. Takhle si myslím, že jsme oslavili uzavření velké evropské dotace a těch prací, protože to byla náročná akce. Já jsem tenkrát ještě pracoval na městském úřadu jako místostarosta zároveň a tak si vzpomínám, že to opravdu nebylo nic jednoduchého. A když potom Ondřej Lenard skutečně v tom finále ty ruce roztáhl a teď se na nás valila ta nádhera, ta zvuková masa, ale tak čistá, průzračná. Při té vší zvukovosti to bylo tak nádherně čitelné, že já si prostě říkám, že v těchto prostorách by Mahler měl, tak ostatně on se narodil nějakých 80-90 kilometrů odsud, že měl znít často, za rok budeme hrát pátou s Českou filharmonií a Semjonem Byčkovem, ale teďka zrovna teda bych viděl, že by mohl být čas na tu druhou a jestli je to možné právě tedy s Gilbertem Kaplanem, který u nás dirigoval v roce 99.
0: Tak ono, kdy už jindy, než pokud nás teď posluchači Českého rozhlasu D-dur poslouchají v premiéře, tak vysíláme právě na den Mahlerových narozenin 7. července. Ovšem ne úplně v tom kulatém roce, ten jeho ročník narození je 1860, ale přesto zrovna to vzkříšení v den Mahlerových narozenin je možná krásná symbolika na závěr. Ono vůbec, věříš, Vojto, na ty různé symboliky? Já vím, že ty kolikrát často zmiňuješ svoje znamení.
1: Ale asi zřejmě proto, že jsem se do něj trefil, protože někteří známí mi říkají, že vůbec se svým zvěrokruhem nemají nic společného a že oni jsou pravým opakem. A já když se dívám, kdo se ve váhách narodil na konci září, tak to je opravdu plejáda lidí, kteří v kumštu něco znamenají. Tím nechci říct, že bych v kumštu něco znamenal já, ale rád se řadím do té společnosti. A možná na tom přeci jenom něco je. Třeba Luboš Fischer, s jehož operou Lancelot jsem pardubické konzervatoři maturoval, se narodil ve stejný den jako já 30. září. Velkému českému dirigentovi Václavu Smetáčkovi jsem držel jako voják čestnou stráž u jeho rakve. Narodil se také 30. září. Velký houslista, jeden z největších, David Oistrach, v ten samý den. No a když jsme u krásných žen, což před tebou mohu zmínit, tak třeba Monika Bellucci, a to jsme zase v Umbrii a v Itálii, tak ta také. Takže možná nějaká symbolika, že tam je, že jsem se v těch váhách neutkulil někam úplně jinam, k nějakému strojírenství nebo chemii, a že jsem aspoň u kumštu, u muziky.
0: Váhy znamenají rovnováha, rovnováha je také kruh a ten náš dnešní se uzavřel, protože před námi je skutečně už teď v uvozovkách velkých jenom ta krásná poslední část ze Symfonie vzkříšení Gustava Mahlera. A nezbývá, než ti velmi poděkovat za dramaturgii toho pořadu, který si pro nás připravil, za krásné povídání, za nádherný výběr hudby a popřát ti, aby se nejenom tobě, Smetanově, Litomyšli, ale krásné hudbě dařilo.
1: Děkuji upřímně za tvá přání, děkuji za tvoji trpělivost a samozřejmě posluchačům za pozornost.

Dozněla pátá závěrečná část druhé symfonie Gustava Mahlera s podtitulem Vzkříšení. Dohrál London Symphony Orchestra a řídil Gilbert Kaplan. A to byla poslední tečka za dnešní sváteční návštěvou. Naším hostitelem byl Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel a dramaturg Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Tím se tedy uzavírá dnešní návštěva na D-dur. Výběr z našeho povídání si můžete přečíst také na hudebním portálu Klasika Plus v rubrice seriály. Příjemný poslech a další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Paroluková.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tak to byla tedy velmi afektovaná zpěvačka, velmi afektovaná. Skoro se mi zdá, pane Hugo, že vysvětlení principů afektové teorie nebude tak složité, jak jsem si původně myslel.
1: No, možná bude jednodušší, než jsme si mysleli, ale musíme především vědět, že slovo afekt nemá nic společného s tím, čemu říkáme afekt my. Barokní hudba tomu říkala ještě vášeň nebo tak, ale znamená to asi tolik, co dneska výraz. To znamená, že barokní afektová teorie je něco v tom smyslu jako barokní teorie výrazu.
0: Ano, mluvíte o barokní hudbě. Jak to bylo v dřívějších časech? V předbarokní hudbě jim také šlo přece o výraz.
1: Samozřejmě šlo o výraz, ale ne tím způsobem jako později v baroku. Barokní skladatelé se snažili hodně uplatnit subjektivní přístup. Girolamo Frescobaldi například, jeho čimbalové skladby byly takovou normou pro celé 17. a 18. století. To říká ve své předmluvě k jedním těm tokátám. Snažil jsem se do svých tokát vložit hojnost výrazově vypjatých míst a rozmanitých divizí, protože vím, jak jsou oblíbeny. A dále říká, především se interpretace nebo hra těch tokat nesmí podřizovat tempu. Jak víme, je to běžné v moderních madrigalech, které se zpívají lépe právě měněním tempa. A tím moderním madrigalem právě rozumí to, co v baroku známe jako recitativní způsob.
0: Mm-hmm. Čili Frescobaldi dává nějaké detailní, podrobné popisy interpretace.
1: Jsou to popisy interpretace, které, domnívám se, natolik zdomácněly, že řadu z nich dneska považujeme za samozřejmé. Pro mě to je takové desatero moderního hudebníka. Ono to má teda jenom 9 bodů, takže to je devatero moderního hudebníka.
0: Ano. V čem spočívá to? Co jsou to za zásady?
1: To jsou zásady, které se týkají částečně barokní hudby, ale jak jsem říkal, někde už obecněly. Nacházíme tady, a to vůbec poprvé, popisy některých interpretačních detailů, které dodnes děláme. Například poslední, píše Frescobaldi, poslední tón trilků a stupnicových pasáží musíme prodloužit, ať jde ono tu šestnáctinovou nebo osminovou, protože se tím vyhneme splývání jedné fráze s druhou. To znamená, že je to v podstatě zpomalení nepatrné na konci fráze. Nebo kadence, to znamená závěr nějakého hudebního úseku, hrajte velmi zadržovaně, i když jsou napsány v krátkých hodnotách. Mm-hmm. A jak se blížíte ke konci pasáže nebo kadence, zpomalujte tempo čím dál tím více.
0: Ano, čili my se vlastně řídíme zákony, které určil Frescobaldi kdysi.
1: No, on zobecnil to, co se tehdy ve volné interpretaci tokat například dělalo.
0: Můžeme si to dokumentovat na nějaké ukázce?
1: Pustíme si kousek krásné, volné takové tokaty pro loutnu od Girolama Kapsbergera, což byl římský následovník, jeden z následovníků Frescobaldiho.
0: A ten loutnista se samozřejmě pevně drží Frescobaldiho zásad.

0: Tak jsme si dokumentovali, jak dodnes Frescobaldiho předpisy fungují. Ovšem existují i pokusy, jak je porušit. Znám jednu nahrávku Zelenkovy misi Sanctissime Trinitatis s muzikou Floreou, ovšem vy na ní také hrajete, kde jste tu závěr té nejefektnější fugy nespomalili, ale skoro spíš zrychlili. Co si o tom má myslet? Není to schválnost?
1: Dá se to pojímat jako schválnost, ale tady bych řekl, že zrovna v téhle době existuje řada dokladů nespomalení. Existuje nádherný hrací stroj, na němž Handlův žák, který si pod Handlovým dohledem naprogramoval na ten hrací válec, naprogramoval Handlovy varhanní koncerty a ještě některé jiné jeho skladby, a to programování hracích strojů bylo v té době velká záležitost. Bylo to naprosto dokonale dotaženo, takže ten hrací stroj umí zpomalit. On tam v kadencích to zpomalení dělá. Dělá ho velice muzikálně, musím říct. Ovšem na konci nespomalí nikdy. Na konci protáhne poslední notu. Samozřejmě
0: Zelenková fuga na hracím stroji.
1: Handlovo oratorium na hracím stroji. Ale je pravda, že to je jeden dokument, jeden doklad. Asi se to nedělalo, ale nedělalo se to tak, aby to bylo muzikální. Někdy se nám to nepodaří, to je pravda.
0: Uvidíme, posoudí posluchači, jestli se vám podařil tento afekt správně zhodnotit.

0: Ano, tak jsme si dokumentovali, že Frescobaldiho zásady nejsou žádné dogma, ale že se jich většinou držíme. Ovšem u Frescobaldiho ještě o afektové teorii nebyla ani zmínka, že?
1: To samozřejmě ne. Jsme v době raného baroka, to znamená v době, která afektovou teorii teprve vytvářela. Frescobaldi mluví o výrazových, takže můžeme říct také afektivních místech ve svých skladbách. A právě jeho odkaz na recitativ, tedy na vokální hudbu, nám bude vodítkem pro další úvahy. Mm-hmm. Musíme se totiž zmínit o základním prostředku afektové teorie, to jest takzvaná figura.
0: Figura, to trochu zní jako z loutkového divadla, řekl.
1: To zní jako z loutkového divadla, nicméně figury, nebo řečí barokního teoretika Lotzi Topici, byly motivy, které se postupem času, jak se vyvíjelo baroko, vytvořily k vyjádření nějakého citu ve vokální hudbě. Samozřejmě na to je řada hudebních příkladů, ale pojďme se podívat do literatury. Víme, že celá teorie i praxe barokní hudby vycházela především z rétoriky a z poetiky. Dokonce tak se jmenovaly třídy gymnázia, které každý vzdělaný hudebník absolvoval. A v literatuře jsou ty figury velice markantní. Například typickou figurou je takzvané oxymoron, což se učí na gymnáziu, mě to vždycky učili na gymnáziu. U Karla Hynka Máchy strhané strůny zvuk nebo zborcené harfy tón a mrtvé milenky cit.
0: Ano, že spojení protikladů v jedné myšlence.
1: Je to spojení protikladů v jedné myšlence. Samozřejmě baroko v tomto bylo naprosto dokonalé, takže slavný básník Bridel má například v tomto světle se zatmívám. Michna, který byl mistrem rétoriky, má takový příklad, například tvá krev Kriste jest mé potěšení.
0: Ano. Básníkům je hej, ty mají slova k dispozici. Jak tyto protiklady má vyjádřit hudebník? Notabene, jak to odlišit, tento způsob práce od běžné zvukomalby třeba?
1: Samozřejmě zvukomalba a figury mají lecos společného, že? Ale zvukomalbu slyšíme v řadě renesančních skladeb. To nacházíme u Žanékena například v jeho nádherných šansonech. Ta zvukomalba popisuje vždycky nějaké zvuky. Zatímco figury popisují myšlenkové pochody, anebo kombinují tóny.
0: Ano.
1: Takže to je rozdíl mezi zvukomalbou a...
0: A rozumím tomu správně, že ty figury jsou nějaké motivy nebo nějaké prvky, které se opakují u jednoho skladatele několikrát na stejném místě v textu nebo i u různých skladatelů na stejném místě textu, pokud zhudebňují to tež?
1: Dá se to tak říct, ale figury ilustrují text. To znamená, že různý text může být vyjádřen, že stejný text může být vyjádřen různou figurou. Je to představení toho textu, je to ilustrace toho textu.
0: Tak měli bychom si to ilustrovat na nějaké
1: hudbě. Já bych
0: hudbě.
1: To ilustroval tady na Michnových žalmech. To jsou vlastně Davidovy žalmy, starozákonní texty. Ukázal bych takovou dost výraznou ukázku, jak se text promítá do hudebního stvárnění. Když slyšíme text Cornu eius exaltabitur in gloria, což znamená jeho moc poroste ve slávě, volně přeloženo, tak ten roh, to kornů tam, můžeme slyšet kvintakordové fanfáře, kterou ta zpěvačka zaspívá. To je spodobnění toho představení, toho rohu, že? Nebo máme další text, který následuje hned potom, peccator videbit et ira šetur dentibus suis fremet, to znamená, hříšník se rozlobí a bude skřípat zuby. Tam je vlastně čtyřikrát opakované fremet, na spodobnění toho skřípání, ale je to vlastně spodobnění zlostného cholerického afektu, bychom mohli říct.

0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak figury jsou takové nějaké hudební znaky, pomocí nichž se skladatel dorozumíval s publikem, protože ono jim rozumělo. Vědělo, že určitý postup, tónový, melodický, něco znamená. Mluvili jsme o fanfáře, zřejmě znamenalo něco slavnostního, ale jsou určitě i jiné případy.
1: On se tak dorozuměl především s interpretem. Ten interpret věděl, co to znamená. Případů je spousta. Fanfára tady znamená ten roh třeba, že jo? Ale můžou být figury, které jsou daleko méně průkazné. Může to být třeba zlomená melodie. Můžete mít tí-dá-dá-dím, že jo? V tom okamžiku se ta melodie nějakým způsobem láme. Já to neumím pomenovat, tu figuru. Ale je to výrazný prvek v té skladbě, kterým skladatel něco chtěl říct interpretovi.
0: A zřejmě to musel existovat nějaký konsenzus mezi skladatelem, publikem a interpretem, aby mu všichni tak rozuměli.
1: Svým způsobem minimálně mezi skladatelem a interpretem ten konsenzus existoval a řekněme, že existuje, protože řadu těch věcí jsme dneska schopni vnímat, zvlášť když si o tom něco přečteme, tak potom se v tom dokážeme zorientovat.
0: Ano. No a asi nejznámější figurou jsou ta známá křížová témata, že ano?
1: Ano, my jsme zatím mluvili vlastně o takových myšlenkových figurách, o tom, co se vztahuje nějakým myšlenkovým způsobem textu. Často ovšem nacházíme optická uspořádání not, která připomínají nějaký obraz. Křížové téma je ten nejmarkantnější příklad, ale vidíme někdy i vlny, když nějaká lodička se houpe na moři a tak dále.
0: My jsme už o těch křížových tématech mluvili v Dakápu o symbolech. Myslíte si, že by se ty figury daly také vysvětlit jako nějaké symboly?
1: Samozřejmě. To jsou symboly. To jsou symboly, které vlastně vycházejí z biblických symbolů a často také z kabalistických symbolů. Že?
0: Takže poslechněme si ještě nějaké to křížové téma.
1: Je to velice markantní ukázka z oratoria Penitenti al sepolcro del Redentore od Zelenky, kde v místě, kde se mluví o ukřižování, tenor zaspívá ve vypjatém adágiu skutečně výrazné křížové téma, výrazný motiv.

0: Pane Hugo, nejsem si jist, jestli na nás tato afektová teorie nepůsobí trochu schematicky. Přece skladatel nepracuje tak, že má nějaký seznam figur a ty přehazuje ve své skladbě.
1: Samozřejmě, ačkoliv většina nebo řada hudebních teoretiků považuje afektovou teorii za schematismus, tak když posloucháme Bachovu nebo Handlovu nebo Vivaldiho hudbu, ten pocit sešněrovanosti a nějakého schematismu rozhodně nemáme. Je potřeba vědět, že barokní skladatel měl ty figury naprosto v zásobě a používal je tu a tam, jak se mu hodili, že vyjadřoval se prostřednictvím těch figur a tak prožíval to umění. Na druhou stranu ten způsob takového hudebního vyjádření procházel neustálým vývojem. Skladatelé na počátku barokního období vlastně hledali a vytvářeli stále nové vyjádření, což vidíme na tom třeba, že slavný skladatel a teoretik Christoph Bernard prohlásil někdy v okolo poloviny 17. století, že díky množství figur hudba dosáhla tak vysoké úrovně, že ji je možno srovnat s rétorikou. Ty hudební figury byly samozřejmě zcela zákonitě víceznačné. To znamená, že konkrétního významu nabývaly až v kontextu hudby, prostřednictvím textu nebo nadpisu. Ty hudební figury nevyjadřovaly něco, ale představovaly nebo označovaly výraz neboli afekt, takže ta stejná figura mohla někdy mít zcela různý význam. Že? A musíme také vzít v potaz obrovský pokrok, vlastně, kterým prošlo hudební vyjadřování od renesance k baroku. Hudba středověku a renesance nacházela vlastně teoretické vyjádření v číslech a v jejich vztazích. Že jo? Takže afektová teorie přinesla poprvé něco, čemu lze říkat výraz. Afekty samozřejmě jsou nepsychologické, statické a tím pádem se hodí pro to hudební zobrazení. Jestliže postava na scéně barokního divadla, nebo nemusí to být barokní divadlo, jakékoliv divadlo umírá, tak neumírá ten zpěvák. Ta postava představuje někoho umírajícího. A to spodobnění se od Monteverdiho k Richardu Wagnerovi samozřejmě změnilo, ale ten princip zůstal. Já totiž jsem zastáncem toho, že vlastně afektová teorie nikoli v té původní formě, ale ve zcela přenešené formě platí vlastně až do konce romantismu, do rozpadu klasicko-romantické harmonie, protože potom už to skutečně nemůže platit.
0: Ano, takže když Johann Stamitz chce ve své Mise Solemnis v Gloria vyjádřit radost a jásání, používá k tomu vlastně stejných prostředků, stejných figur jako jeho předchůdci.

0: Na závěr bych řekl, že hudební vyjadřování na prahu romantismu mělo vlastně k dispozici rozvinutý systém afektů neboli výrazů, na němž mohlo postavit to, co bychom dneska označili jako za romantický hudební projev. Ten by samozřejmě nemohl bez fungování afektové teorie platit a fungovat. Na závěr bych pustil ještě jednu krásnou ukázku barokního lamenta. K tomu vyjádření barokního lamenta se často používala figura, která se jmenovala Passus Duriusculus. Je použitá třeba v krucifixu Bachovy Hámolmše. A tady ji můžeme nalézt v lamentu závěrečném sboru z Karisimiho oratoria Jefta.
1: Čili to jsou takové melodické schody, které se stupují do hlubin neštěstí a hlubin smutku. No ale já věřím, že dnešní Da Capo našim posluchačům přineslo více té radosti než smutku a příště se opět s panem Hugem a jeho afekty ještě setkáme.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, první část z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademie staré hudby, řízena Christopherem Hogwoodem.

Bellini, Rossini, Donizetti. Strojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se

dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála. Velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok, kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

a pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lillyho a hraje Amadisovu Chaconu.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

24 let bylo Felixi Mendelssohnu Bartholdymu, když zkomponoval svou čtvrtou symfonii, italskou. Tou dobou už měl nastoupenou úspěšnou skladatelskou dráhu, ale také dráhu dirigentskou. Před několika lety uvedl Matoušovi pašie Johanna Sebastiana Bacha, čímž pak oživil Bachova génia nejen pro 19., ale i pro další staletí. V této době také Mendelssohn hojně cestoval, zamiloval se do Anglie a Skotska a také do Itálie. Ta ho inspirovala k symfonii A dur, o níž psal sestře, že to bude to nejkrásnější, co kdy napsal. Po jejím dokončení sice příliš spokojen nebyl, ale publikum je ještě dnes. Tady je radostná první věta Mendelssohnovy italské, jak ji hraje Londýnský symfonický orchestr zařízení Claudia Abáda.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Neskutečné muselo být nadání rakouského mistra Johanna Josefa Fuchse, který se prakticky z ničeho vypracoval na dvorního hudebníka tří habsburských císařů, dokonce na post nejvyšší vrchního císařského kapelníka. To Fuchs mohl rozhodovat o hudebnicích, kteří se ucházeli o místa u dvora. To on byl nejváženějším pedagogem, u něhož se učil třeba i Jan Dismas Zelenka a jehož teoretické práce studovali generace dalších velkých skladatelů, včetně Mozarta a Beethovena. Z Fuchsova skladatelského odkazu teď vybíráme Rondo a Sette, tedy pro 7 nástrojů s basem kontinuem. Hraje Concentus Musicus Wien.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Mozartova první opera, psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Merinera.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Rossini byl ve své době skutečnou hvězdou. Mezi lety 1810 až 30 patřil k nejoslavovanějším mistrům opery. Pojmenovávali se po něm pokrmy, jeho podobizny se prodávaly jako suvenýry, pánové napodobovali styl jeho oblékání, členové vyšší společnosti se předháněli v pozváních takřka po všech koutech Evropy, ale svou tvorbu osobně propagoval třeba i v Jižní Americe. A ačkoliv mu někteří kritici vyčítali jistou povrchnost v tvorbě, není divu, napsal 39 oper za 38 let svého života, je také autorem takových oper, které jsou stále a stále žádané a inscenované. A nebo árií, které s oblibou zpívají nejrůznější pěvci. A také předeher, které s oblibou hrají všechny orchestry. Například National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Shayim hrají teď Rossiniho velmi oblíbenou předehru k opeře Hedvábný žebřík.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Hector Berlioz, uherský pochod z dramatické legendy Faustovo prokletí, opus 24. Hraje Filharmonia orchestra, řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic, napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejen, že si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes v Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie, povede ji Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnificat. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

0: Minimalismus je hudební směr druhé poloviny 20. století, který je postaven na mnohanásobném opakování krátkých hudebních motivů. Této technice se říká repetitivní hudba. Od původních velmi elementárních pokusů styl dospěl až ke komplexním kompozičním strukturám a k velkým formám, jako je symfonie, oratorium nebo opera.
1: Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A moll má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus.
0: Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách plných nářků nad odchodem velkého vůdce byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů, Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Capulety zahráli.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Nyní vstoupíme do slavnostní české opery Libuše, již Bedřich Smetana komponoval nejprve jako korunovační operu k nikdy neuskutečněné korunovaci Františka Josefa I. českým králem. Poté si skladatel vymínil, že opera Libuše bude dávána jen při slavnostních příležitostech a nebude klasickým repertoárovým kusem. To Libuše byla zahajovacím představením v nově postaveném Národním divadle. Poté byla uvedena i při jeho znovu otevření po požáru v roce 1883. Výjimečný apel díla s nadčasovými ideály českého národa se ukázal během první i druhé světové války. Ostatně dodnes právě fanfáry z Libuše vítají prezidenty našeho státu. Tady je Libušina árie z prvního dějství a v ní jako bájná kněžna Gabriela Beňačková. Sbor a orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

šport, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás vysílá 24 hodin denně výhradně klasickou hudbu. Dnešním dopoledním programem vás bude provázet Simona Kostrhounová. Dobrý den a příjemný poslech přeji. V dnešním dopoledním hudebním bloku jsme pro vás přichystali hudbu Johannese Brahmse, Josefa Suka, Roberta Schumana, Ludvíka van Beethovena a Josefa Haydna. A to v podání předních umělců a hudebních těles. Namátkou jmenují například Květoslavu Novotnou, Mariana Lapšanského, Zdeňka Tilšera, Jiřího Bělohlávka, Tomáše Netopila, Českou filharmonii, Panochovo kvarteto anebo Berlínské filharmoniky. Jako první skladbu si vyslechneme Brahmsovy variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Skladatel dílo složil v roce 1873 a kromě orchestrální verze vytvořil zároveň zápis i pro dva klavíry. Základní téma díla má název Chorál svatého Antonína a jedná se o druhou větu divertimenta číslo 2. Ačkoliv hudební historikové dnes Haydnovo autorství divertimenta zpochybňují, skladba je uváděna pod původním názvem. Premiéra se konala v listopadu roku 1873 ve Vídni a zaznamenala velmi výrazný úspěch. My si nyní variace na téma Josefa Haydna vyslechneme v podání České filharmonie, kterou řídí Jiří Bělohlávek. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

Na stanici D-dur dozněly variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Autorem díla je Johannes Brahms. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Smuteční symfonii Azrael rozepsal Josef Suk jako tryznu za svého učitele Adchána Antonína Dvořáka. V průběhu práce jej osud těžce zasáhl podruhé. Anděl smrti, po němž je symfonie pojmenována, si vzal k sobě Sukovu ženu a Dvořákovu dceru Otýlii. Symfonie měla premiéru v únoru roku 1907 pod vedením Karla Kovařovice v Národním divadle. Koncertními mistry Orchestru Národního divadla byli Sukovi spoluhráči v Českém kvartetu Karel Hofmann a Jiří Herold. My si toto mimořádné dílo nyní na stanici D-dur vyslechneme v nastudování Tomáše Netopila a Esenské filharmonie. Příjemný poslech přejeme.

0: Posloucháte Český rozhlas T-Dur. Před malou chvílí dozněly poslední tóny smuteční symfonie Azrael Josefa Suka. Esenskou filharmonii řídil Tomáš Netopil.
1: Český rozhlas D-Dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Novelety opus 21 jsou rozsáhlejší klavírní skladby německého autora Roberta Schumanna, které vznikly v roce 1883. Obsahují celkem 8 částí a patří do skupiny Schumannových děl s tématem lásky a svatby. Roberta Schumanna někteří hudební historikové označují za nejhudebnějšího romantika a nejromantičtějšího hudebníka. Měl křehké zdraví a nevyrovnanou povahu. Porozumění, oporu a podporu nacházel u své manželky, první interpretky většiny svých klavírních skladeb. Pojďme si nyní novelety opus 21 vyslechnout v podání Květoslavy Novotné.

0: Vyslechli jsme novelety opus 21 pro sólový klavír Roberta Schumanna v podání Květoslavy Novotné.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonie číslo 3 S-dur, opus 55 Ludvíka van Beethovena, zvaná Eroika, byla původně napsána pro Napoleona. Po jeho korunovaci císařem v květnu roku 1804 Beethoven ale věnování zaškrtal. Symfonii nakonec Beethoven daroval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. V roce 1806 byla partitura symfonie vydána pod názvem Symfonie zkomponovaná na počest velkého člověka. Beethovenovu třetí symfonii si nyní vyslechneme, a to v podání Berlínské filharmonie, kterou řídí Herbert von Karajan.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 3 S-dur opus 55 Eroika Ludvíka van Beethovena. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Zdeněk Fibich skladatelsky navázal na německý romantismus. Skladby obohatil o baladické prvky, snový lyrismus i tragický patos. Fibichovo dílo je věnováno nejrozmanitějším oborům. Obsahuje intimní písně, lyrické klavírní cykly, komorní práce. Orchestrální tvorba zahrnuje všechny dobové útvary. 3 symfonie, uvertury a symfonické básně. Zásadní součástí jeho tvorby je opera, která Fibicha lákala už od chlapeckých let. Stal se také tvůrcem melodramatické hudební formy. V rámci své pedagogické činnosti také vydal velkou teoretickou a praktickou školu hry na klavír. Z bohaté tvorby Zdeňka Fibicha dnes vybíráme k poslechu jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír e-moll opus 11. Hraje Marian Lapšanský na klavír a Panochovo kvarteto.

Dozněl kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11 Zdeňka Fibicha. Hrál Marián Lapšanský na klavír a Panochovo kvarteto. Bratři Tilšarové, Bedřich a Zdeněk jsou považováni za průkopníky ve hře koncertů pro dva lesní rohy. Vytvořili spolu koncertní dvojici, která jako první začala objevovat dua a dvojkoncerty pro lesní rohy. Sami bádali v archívech a vyhledávali zapadlé dvojkoncerty, které nebyly hrány nejspíše z důvodu vysoké interpretační náročnosti, ale také z důvodu spolupráce dvou takto vynikajících hornistů. Jejich hra vynikala bravurní technikou, líbezným tónem a výborným přednesem. Ostatně posuďme sami. Závěrečnou skladbou dnešního dopoledního hudebního bloku bude totiž koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-dur Josefa Haydna. Právě v mimořádném podání Zdeňka Tilšara a Bedřicha Tilšara, a to v doprovodu Dvořákova komorního orchestru, který řídí Petr Altrichter.

Na stanici D dur dozněla závěrečná skladba dnešního dopoledního hudebního bloku, a sice koncert pro dva lesní rohy a orchestr S dur Josefa Haydna. Hráli Bedřich a Zdeněk Tylšarovi a Dvořákův komorní orchestr. Dirigoval Petr Altrichter. Krásné poledne a příjemný zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu D dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, France Schuberta, Bedřicha Smetany, Leopolda Eugena Měchury, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Karla Filipa Emanuela Bacha a Leoše Janáčka. Michaela Fukačová patří mezi nejvýraznější violončelistky dnešní doby. Tato brněnská rodačka se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století, kdy jako velmi mladá interpretka debutovala v řadě světových metropolí. Odborná kritika se o její hře vyjadřuje v superlativech. Její umělecký projev je považován za oduševnělý s výjimečnou schopností uchvátit posluchače svou niternou výpovědí. Umění Michaely Fukačové si nyní připomeneme na stanici Českého rozhlasu D-dur. Za malou chvíli v její interpretaci totiž zazní Čajkovského variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33. A to v doprovodu Státní filharmonie Brno. Diriguje Libor Pešek.

Na stanici D-dur dozněly variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr Opus 33 Petra Eljiče Čajkovského. Violončelového partu se ujala vynikající interpretka, brněnská rodačka Michaela Fukačová. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Libor Pešek. V obdivuhodně rozsáhlém skladatelském odkazu France Schuberta nalezneme kromě mnoha dalších žánrů i 35 komorních skladeb souhrně vydaných až roku 1890. Ačkoliv tyto skladby zachovávají klasickou stavbu, jejich melodika je mimořádně osobitá, harmonie barvitá a modulačně proměnlivá. Posluchači v těchto skladbách také ocení dramatické kontrasty a leckdy biedermajerovský sentiment. To vše najdeme v souboru skladatelových 17 smyčcových kvartetů, z nichž v pořadí 13. A-mol za malou chvíli na stanici D-dur také uslyšíme. A to v podání Panochova kvarteta. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 13 a mol opus 29 číslo 1 France Schuberta v podání Panochova kvarteta. Ačkoliv původně zamýšleným jediným posláním Symfonického orchestru Československého rozhlasu měla být práce v rozhlasovém studiu, postupem času se rozšířilo jeho působení také na nahrávání pro gramofonové firmy a veřejné koncertování. Hlavním hybatelem těchto změn byl šéfdirigent Vladimír Válek. Pod jeho vedením se orchestr začal také soustředit ke studiu programů pro veřejné koncerty a dosáhl technické, zvukové i programově dramaturgické úrovně, která obstála ve srovnání s předními světovými tělesy. Těžištěm vlastní činnosti orchestru ale zůstalo i nadále natáčení zvukových snímků pro potřeby rozhlasu. Zvukový archív Českého rozhlasu díky tomu dnes disponuje mimořádným důležitým fondem umělecké a dokumentační hodnoty. Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu dnes vybíráme cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast v nastudování šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Vladimíra Válka. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

Posloucháte Český rozhlas D-dur, 4hodinový hudební blok, kterým vás provází Simona Kostrhůnová. Před malou chvílí dozněl cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v nastudování Vladimíra Válka a rozhlasových symfoniků. Leopold Eugen Měchura ve svém díle vycházel z vrcholného klasicismu a raného romantismu. Jeho vzory byly zejména Wolfgang Amadeus Mozart a Karl Maria von Weber. V orchestrální hudbě je zřetelný vliv Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Roberta Schumanna. Měchura kompozičně pronikl téměř do všech hudebních forem. Je autorem oper, kantát, symfonických skladeb, komorních skladeb a také písní. Z Měchurovy tvorby dnes vybíráme jeho kvartet pro lesní rohy S-dur. Hrají Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

To byl kvartet pro lesní rohy S-dur Leopolda Eugena Měchury. Hráli Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

Historie vzniku scénické hudby k pohádkové hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho je poměrně dlouhá. Orchestrální předehru opus 21 napsal 17-letý autor v létě roku 1826 v souvislosti se zahradními slavnostmi a domácími divadelními produkcemi, kde byly předčítány i shakespearovské hry. O 16 let později byl pak Mendelssohn vyzván, aby složil scénickou hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské pro Postupimské dvorní divadlo. Autor přidal k existující předehře dalších 13 krátkých čísel, která se do značné míry vázala i k jejímu tematickému materiálu. My si nyní vyslechneme hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídí Rafael Kubelík. Zpívají Edith Matis, soprán, Ursula Beze, alt a sbor Bavorského rozhlasu.

Dozněla hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Autorem skladby je Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Pěveckých partů se ujali Edith Matis, soprán, Ursula Béze, alt a sbor Bavorského rozhlasu. Karl Philipp Emanuel Bach, druhý nejstarší syn Johanna Sebastiana, byl geniální osobností a jeho přínos k utváření hudebního klasicismu je dnes plně uznáván. Jeho klavírní a triové sonáty se staly standardním repertoárem své doby. Jeho melodika je již vyhraněně klasická i jeho estetický princip je jiný. Proti monumentálnímu konstruktivismu otcovy polyfonní hudby chce Karl Philipp Emanuel hudbou mluvit. Snaží se vyjadřovat efekty a hluboké city. Nešel pohodlnou cestou, hledal nové výrazové možnosti. Svou hudbou překvapoval, někdy i šokoval. My si dnes vyslechneme jeho magnifikát D-dur. Zpívají Arlin Auger, soprán, Kurt Ekilus, tenor, Helen Watz, alt, Wolfgang Schäne, bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart, který řídí Helmut Rilling.

Vyslechli jsme Magnifica D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Zpívali Arlin Auger soprán, Kurt Ekilus tenor, Helen Watz alt, Wolfgang Schöne bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál Bach Collegium Stuttgart. Řídil Helmut Rilling. Janáčkova klavírní sonáta 1.10.1905 z ulice vznikla jako reakce na nešťastnou smrt mladého dělníka na schodech brněnského besedního domu při demonstraci za Českou univerzitu. Janáček reagoval na události velmi emotivně a také jeho skladba měla pohnutou historii. Nakonec se dochovaly jen její první dvě části – předtucha a smrt. My si dnes fragment ze sonáty Esmol vyslechneme v podání Hany Dvořákové.

Na stanici D-dur dozněl fragment ze sonáty pro klavír Esmol z ulice Leoše Janáčka v interpretaci Hany Dvořákové. Janáčkovo emotivně naladěné dílo bylo poslední skladbou čtyřhodinového hudebního bloku, který pro vás připravila Simona Kostrhůnová. Přeji hezký zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu D-dur.

který nezná hranice, a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výtečný houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se mimo jiné čte o zjevení Krista učedníkům a mezi nimi i nevěřícímu Tomášovi. Koncerto z Bachovy kantáty Am Abend, Abel deselbigen Sabbats hraje italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina, zařízení známého čembalisty Ottavia D'Antona.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Friedrich Chopin, etída číslo 12, C-moll z opusu 10, hraje Mauricio Pollini.

0: Milí posluchači stanice D-Dur, u mikrofonu vás zdraví Pavel Trojan. Rád bych vás pozval na koncert Pavel Trojan 70. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin v koncertním sále Pražské konzervatoře vystoupí pedagogové i studenti Pražské konzervatoře, Ivo Kahánek zahájí večer mou fontánou pro klavír, a v závěru zazní ve světové premiéře moje nejnovější skladba Pohádkové tance. Symfonický orchestr Pražské konzervatoře řídí Miriam Němcová. Srdečně vás zvu.
1: Stanice D-Dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-Dur a Klasika Plus – samá hudba.
2: Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. A teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cis-moll, zvaná Měsíční svit. První věta hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, již se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Johann Josef Fuchs, Čakona ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Felix Mendelssohn Bartholdy, první věta ze symfonie pro smyčcový orchestr číslo 12 G-moll. Je to fuga v podání Neue Symphonietta Amsterdam, řídí Lev Marquis.

Concerto grosso je barokní forma, v níž skupina solistů vede hudební dialog s orchestrem. Ke vzniku formy zjevně vedly praktické důvody. Schopnější instrumentalisté se vyčlenili do menší skupiny sedící před orchestrem a byli pověřováni virtuóznějšími úkoly než řadoví hráči. Ve skladbě se tak slyšitelně střídají složitější a jednodušší hudební úseky. Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto grosso d-moll hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog. Jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate pueri, moteto pro zbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kýnův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

Benedetto Marcello byl o 8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Veneziana.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z Jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

Georg Friedrich Händel, první věta ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur, hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire Frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

Přestože Josef Haydn strávil bezmála 3 desetiletí ve službách esterházyovských knížat, a tudíž takřka solitérně a poměrně daleko od hudebního centra Vídně, nebo možná právě proto je díky svému významnému vlivu na formování některých hudebních druhů té epochy označován za otce smyčcového kvartetu, také za otce symfonie. Tolik z něj načerpali i takový Mozart nebo Beethoven. A také měl papá Haydn smysl pro humor, což dobře ilustruje třeba symfonie číslo 94 G-dur v německém jazykovém světě s podtitulem S úderem kotlů, v tom anglickém přezdívaná Surprise, překvapení. Ten vtip, ono nečekané forte po úvodních 2 osmitaktových frázích v piánu se zkrátka nedá přeslechnout. A i v následujících variacích je od Haydna mnoho překvapivě půvabného. Druhá část ze symfonie číslo 94 hraje Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie, řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

Ať žije král, Vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etída číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Velký Mozart napsal všeho všudy dvě symfonie domolové tóniny. Obě jsou in G. Proto se o rané symfonii G-moll 17-letého skladatele hovoří jako o malé G-moll symfonii, zatímco za velkou G-mollku je označována ta, již Wolfgang Amadeus zkomponoval roku 1788, 3 roky před svou smrtí. Nese číslo 40 a spolu s 39. a 41. je řazena k vrcholům Mozartovy symfonické tvorby. Zejména o slavné první větě se hovoří jako o velmi emocionální, snad až ponuré hudbě. Mozart nezvykle začíná doprovodnými osminami nižších smyčců. Teprve na poslední době prvního taktu nastoupí hlavní téma v houslích. Ale proč o té uchvatné hudbě hovořit? Poslechněme si jeden z nejslavnějších motivů symfonií všech dob. První větu Mozartovy 40. symfonie G-moll hraje The English Concert a diriguje Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

Jeremiah Clark, pátá část Rondo Pochod prince dánského ze svity pro trubku. Hrají John Wellis a The Wellis Collection a English String Orchestra řídí William Boughton.

Robert Schumann, Mignon, píseň pro soprán a klavír z cyklu Album pro mládež, opus 79, číslo 29. Zpívá Lucia Popová, hraje Geoffrey Parsons.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořena rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

Haydn strávil asi 30 let ve službách knížat esterházyovského rodu, kde měl práci snů, alespoň tedy z dnešního pohledu. Měl psát hudbu pro prince, měl k dispozici dobrý orchestr i operní ansámbl. Co by za to dnešní skladatelé dali? V rakouském Eisenstadtu, kde byl úžasný sál, dodnes užívaný, byl skladatel poměrně izolován od ostatního světa, od hudebního dění, které se koncentrovalo především k císařskému dvoru ve Vídni. Ale Haydn to glosoval celkem příznivě. Od světa jsem byl odloučen, takže jsem musel být originální. A to také byl. I díky tomu se stal a je nazýván otcem smyčcového kvartetu, otcem symfonie. A jeho originalitu dokazuje i následující partitura, byť už z pozdějšího londýnského období. Úžasné finále symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňští filharmonikové André Previn.

Bedřich Smetana ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc. Let mu mlaním svůj jevným hněv.

sesti, kdo smí vročí, nevšelma bez sesti stočí, kdy babice mi zbírá chlasti, neplíška vyklouzne mi spasí.

Lozlusmi, du mažena, umladim sim i skročim hned, im umladim sim i skročim hned, i skročim hned.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Takže pokračujeme společně s panem Robertem Hugem v povídání o afektech a afektové teorii. No, toto byly asi tedy čistě jenom afekty, tam už té hudby moc nebylo.
1: Tohle byla spíš zvukomalba. To byla žába z Bíbrovy sonáty reprezentativy, která představuje zvuky z přírody. Uvedl jsem to proto, že Bíbr byl mistrem bizarního způsobu komponování. Bizarní způsob komponování je terminus technicus. Dostaneme se k němu později. Mm-hmm.
0: Zatím jsme hovořili o vzniku afektové teorie a letmo jsme nahlédli do pracovny barokního skladatele. Dnešní umělec ale chce hudbou vyjádřit své pocity a také. A co sděloval skladatel publiku před 200 lety, pro něj nemusí být zrovna to nejdůležitější.
1: To je samozřejmě pravda. Já si osobně myslím, že dnešní hudebník se nejlépe vyjádří dnešní, nebo chcete-li moderní hudbu, dnešními vyjadřovací prostředky. Ale je samozřejmě možné pojmout hudbu historickou nebo hudbu minulých staletí jako prostředek současného hudebního sdělení a tato svoboda právě mi připadá jako krásná. Nicméně odpověď na tu otázku je dost rozsáhlá, takže si myslím, že řešení se nám ukáže až ke konci. Začal bych tím, že nahlédneme znovu do afektové teorie, tak jak ji známe v té rozvinutější nebo rozvinuté formě v 18. století. Domnívám se, že pro nás jako moderní hudebníky vždycky může být zajímavé, když se dozvíme něco, co nám pomůže rozřešit otázky interpretace. Něco, co před nás skladatel postaví a my se s tím musíme, tak říkajíc, poprat. Dobře víme, že hudba velkých géniů je tak říkajíc nezničitelná. Bacha můžete hrát na 4 xylofony nebo na 4 saxofony, nebo něco, ale furt to zůstane Bach. Zatímco jiná hudba, třeba Bieber nebo Kvanz, se nedá nevhodnou interpretací skutečně zničit. Já bych rád zmínil několik knih, z kterých vlastně vycházím, které nás informují o tom, jak bychom k tomu měli přistupovat. Především to je od zmíněného Johanna Joachima Kvance Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu, je přeložený do češtiny, takže je snadno dostupný. Samozřejmě kromě slatí o flétně tady je řada estetických názorů vzdělaného hudebníka z poloviny 18. století. Další významnou knihou je například Generálbas v kompozici od Johanna Davida Heinichena, což byl předchůdce Jana Dismase Zelenky a je velice zajímavé sledovat jeho vliv na Zelenku. Samozřejmě jedny z nejdůležitějších jsou práce Johanna Mattesona, což byl Händlův kolega a zároveň také konkurent.
0: To jsou sami velice slavní lidé barokní doby, silné osobnosti.
1: Zastávali důležitá kapelnická místa v kostelích a v operních domech. Samozřejmě nebyli sami, kdo psali ty práce. Psali je Caccini, Monteverdi, Rameau a mnoho dalších. V baroku je velice hezké to, že hudebník a teoretik je jedná tatáž osoba. Vlastně praxe a teorie se v nich spojuje. To je krásná věc. Do značné míry to vychází z názoru na hudbu, která vlastně byla užitým uměním a její smysl nastával hlavně, když zněla v kostele, v komorním prostředí, v divadle a tak dále. Z toho taky vyplývá jaksi zásadní význam interpretace, způsobu provedení té hudby. Tady bych jmenoval velice dobrou věc. V Kvancovi se píše toto. Hlavní afekt určuje slovo umístěné na začátku každého kusu. To je třeba allegro, allegro non tanto, allegro assai a tak dále, allegretto, andante, andantino, arioso, tady to vymenovává, adagio, adagio, assai, lento, mesto. Ta slova, píše, když jsou použita s dobrou úvahou, vyjadřují zvláštní přednes v interpretaci, nehledě k tomu, že může ten každý kus obsahovat s výše uvedenými charaktery různou směs patetických, veselých, majestátních nebo žertovných myšlenek. Je tedy třeba podat se v každém taktu jinému citu, abychom se mohli tvářit hned melancholicky, hned vesele, hned vážně a tak dále.
0: To je zajímavé. My mnohé z těch označení považujeme spíš za tempové označení a přitom ono to znamená něco jiného, nebo alespoň mnohem víc než jen tempo.
1: Ano. Původně šlo, jak vidíme, o označení afektu neboli výrazu. Odtud teprve interpret odvodil tempo. Allegro znamená veselé, tedy je možné hrát živě a tak dále. Andante znamená krokem a od toho se odvíjí zase celý další způsob tempa. Ta historie je velice zajímavá. V 17. století ty údaje tempové jsou poměrně řídké. V raném baroku se ty tempové a výrazové vlastně potažmo vztahy řídily takzvanou proporcí, což byl vztah celého taktu k různým taktům třídobým a la breve. Třídobých taktů bylo hodně, tří jedničkový, tří půlkový, tří osmičkový a tak dále. A postupem času z tohoto přibývalo výjimek, které právě skladatelé, aby označili afekt, označili údajem.

Samozřejmě ten údaj můžeme někdy suplovat tím, jak ta hudba vypadá. Kvanz k tomu krásně tady poznamenává. Vášeň rozeznáme podle toho, zda jsou intervaly mezi notami blízké nebo vzdálené. Krátce odsazovanými notami s velkými skoky a rovněž figurami, v nichž je vždy za druhou notou tečka, se vyjadřuje veselí a smělost. Já bych pustil takovou krátkou ukázku Veracciniho uvertýry, která právě má ten vznešený, veselý a smělý afekt.

0: Takže tečkované noty znamenají smělost, majestátnost. Že? Ovšem velké skoky, samozřejmě vybaví se nám Hafnerova symfonie. Pam, pím, papam, pam. Že? Velké skoky, opět majestátní afekt. Mozart samozřejmě přesně čerpal z těch figur a z toho celého afektového systému. Kvanz nás dále poučuje v takových základních kapitolách, jak hrát allegro a jak hrát adagio. Zacitoval bych. Adagio působí zpravidla obyčejným hudebním amatérům nejmenší potěšení a jsou proto stejně rádi, jako bývají často i profesionální hudebníci, jimž schází přiměřený cit a úsudek, když adagio skončí. Skutečný hudebník se ovšem může v adagio vyznamenat a předvést znalcům své umění. Základním charakterem adagia, píše Kvanz, je něžnost a melancholie. Naopak základním charakterem allegra je veselí a živost. A nyní k těm vlastním afektům neboli vášním. Vášně se střídají v allegru stejně často jako v adagiu. Interpret se tedy musí vynasnažit do každé z nich se vžít a náležitě je vyjádřit. A potom následují popisy jednotlivých vášní. Například veselost se vyjadřuje krátkými notami, osminkami či šestnáctkami nebo čtvrtkami v alabreve, které se pohybují jak skočmo, tak stupňovitě a hrají se živým úderem jazyka. Majestátnost se vyjadřuje dlouhými notami, během nichž mají ostatní hlasy rychlý pohyb s tečkovanými notami. Smělost se vyjadřuje notami, u níž je za druhou nebo třetí notou tečka. V důsledku toho se první noty hrají urychleně. Lichotnost, vlastně něžnost, bychom řekli dneska, se vyjadřuje vázanými notami, které jdou stupňovitě nahoru nebo dolů, rovněž synkopátovými notami, v nichž je dovoleno zahrát první polovinu noty slabě a druhou zesílit pohyby hrudníku a rtů.
1: Takže vidíme, že Kvanz to měl opravdu teoreticky perfektně vymyšleno. Teď si poslechneme, jak to dokázal aplikovat jako skladatel.
0: Poslechneme si jeho část jeho koncertu G-dur pro dvě flétny a orchestr. První věta Allegro manon tanto, to znamená vesele, ale ne moc.

Pokud jde o způsob, jak Kvanz chápe adagio, rozlišuje ho na francouzské a italské adagio, poměrně rozsáhlé o nich hovoří, diferencuje je, ale sám je, jak tvrdí, zastáncem smíšeného stylu, který spojuje vklady francouzského, italského i německého způsobu kompozice. Opět bychom si to mohli dokumentovat kouskem volné věty z toho stejného koncertu.

0: Měli bychom ještě říct, že Kvanz na závěr kapitoly o tom Allegro a Adagiu má příklad, který je skutečně popsán asi na 3 nebo 5 stranách, nota od noty, na které notě, co je potřeba udělat, aby to bylo správné Adagio. Na nás to dneska působí trochu legračně, ale když se do toho skutečně zabereme a probereme si opravdu, jak hrát Adagio, mnohého to poučí. Je to opravdu potřeba pro hudebníka, který chce hrát takovou hudbu, jednou ten toho Kvance po těch 5 stránkách přečíst. No.
1: Takže zatím jsme nahlédli do způsobu interpretace, ale asi ještě větší možnosti dává tato teorie, tento systém skladateli.
0: Samozřejmě. Pro nás jako pro Čechy je nesmírně zajímavý Johann David Heinichen právě proto, že byl, jak jsme říkali, předchůdcem Zelenky a z jeho postupů můžeme řadu postupů u Jana Dismase Zelenky odvodit. V jeho generálbasové a kompoziční škole, která do značné míry je školou operního komponování, nacházíme příklad, jak na několik způsobů zhudebnit dotyčný příslušný text, který potřebujeme, který libratista do opery napsal. Text je takový: Vo cercando il vero nume, che sospira la mia fe, což bychom mohli přeložit volně jako hledám nebo jdu hledat pravého boha, nějaké božstvo nebo někoho svého milovaného. Ke sospíra la mia fe, k němuž vzdychá moje věrnost. Heinichen to uvádí, v jaké to je situaci. Pastýřka Aminta sedí ve stínu, to je přímo situace z opery, a tuto árii bude zpívat. Já jsem se pokusil ty příklady připravit. Ta první ukázka Heinichena, jak píše, inspiruje k rytmu Siciliány, 6/8. Vo cercando il vero nume. Sníž, jak píše, se váží pojmy tendresse a languissant, což je jakoby zdrženlivost a jistá vzdychavost a plačtivost. Zdrženlivost, toužení, vzdychání.

Můžeme si také představovat, že Aminta svého milého již našla a zamilovaně se na něj dívá. Ten příklad v originále je uveden pro dvě flétny, ale my ho máme jenom s čembalem.

0: Můžeme také využít smyslu místa a času. Unizono violy a housle se sordinami mohou symbolizovat stín, v němž pastýřka sedí.
1: Violu a housle nemáme, spokojíme se s čembalem.

0: O hudbě se říká, že to je vlastně druh jazyka, že to je komunikační prostředek. Ale my víme v současnosti, jak málo je hudbě rozumět, jak vlastně je to velice složitý jazyk, kterému se ne každý naučí. A v afektové teorii vidím takový pokus barokních teoretiků a skladatelů, jak zpřístupnit a zesrozumět ten jazyk. Zřejmě se potýkali se stejným problémem komunikačním jako my?
1: Potýkali určitě a afekt nebo výraz je objektivně existující věc a je to v podstatě na nás, abychom ho akceptovali, abychom ho přijali. A jestliže ho přijmeme, jsme tím způsobem schopni tlumočit posluchačům nějakou myšlenku. Myšlenku, ať už to bude myšlenka něžnosti, nebo myšlenka smělosti, nebo a tak dále. Hudební myšlenku.
0: Afektová teorie tedy byla rozpracována v barokní době. Zajímalo by mě, jestli cítíte nějaký význam pro dnešního posluchače. Je jasné, že interpret staré hudby musí afektovou teorii znát, aby dokázal interpretovat starou hudbu. Ale co moderní posluchač a moderní skladatel? Platí afektová teorie i v soudobé hudbě?
1: My samozřejmě nemůžeme chtít po moderním posluchači, aby ovládal afektovou teorii a myslím, že ji neovládal ani barokní posluchač. Na druhou stranu si myslím, že každá moderní hudba, která má harmonické souvislosti, je svým způsobem rozebratelná podle afektové teorie. Já tady mám arii Tonyho z West Side Story od Bernsteina a pokusil bych se na několika příkladech dokumentovat to, že ta afektová teorie i v takové hudbě může platit. Začal bych kouskem z Mattesona, který píše, že je vždycky velmi rád, když na začátku melodie je již jasné, do jaké tóniny skladba patří. To je tady naprosto jasně splněno, můžu kousek zahrát.

Jsme okamžitě v tónině a tady bych se vrátil úplně na začátek k našemu starému, dobrému, známému Frescobaldimu. U nějž vždycky platí nesmírně mnoho intervalové vztahy. Slyšíme při prvním vyslovení slova Maria, slyšíme krásný rozvod sexty do kvinty. A opět. V druhé frázi je tomu ovšem už jinak.

Slyšíme, že Bernstein postupuje od septimy. Samozřejmě přesně tyto postupy můžeme slyšet v těch nejranějších výtvorech baroka, ve Frescobaldim, ve Frobergerovi, a je velice výrazné, jak intervaly působí. A působí tady a působí stejně tak v moderní hudbě. Samozřejmě na té árii je nádherné, kolikrát Bernstein použije slova Maria a kolikrát ho různým způsobem zhudební. Teď jsme došli k tomuto.

0: To je krásná apožatura, to je krásný příklad harmonického rozjitření a uklidnění.
1: Dokonce opět na tak strašném přístroji, jaký máme k dispozici.
0: Opět přesně se shodujeme vlastně s moderní a barokní hudba naprosto dokonalým způsobem. Ovšem můžeme hned na další stránce, když vyjdeme z Kvance na jiném místě. Kvanc píše, že tvrdými tonorody neboli durovými stupnicemi se vyjadřuje veselí a smělost. Čteme text. Řekni to silně a hudba zazní. Poslouchejme, jak to zní.

0: Myslíte si, že z toho, že tato hudba vyplývá z těch obecně platných pravidel akceptovaných, vyplývá také popularita té hudby? Obecná přijatelnost Bernsteina?
1: Já si myslím, že rozhodně. Samozřejmě máme rádi to, čemu rozumíme. To je hudba naprosto srozumitelná a přitom je na výsost umělecká. Hmm. Stejně tak jako čtvrtročních období, byť tady v Praze zprofanováno tisícerými koncerty, máme rádi, protože mu rozumíme. A tak je to vlastně s většinou hudby, čemu rozumím, co chápu, to můžu mít rád.
0: Kéž by publikum našlo k soudobé hudbě cestu přes takovýto nějaký systém. Škoda, že už nemáme k dispozici nějakou afektovou teorii nebo něco, co pomáhá lidem pochopit takové skladatele, jako je Stravinský, Janáček, Schoenberg, Webern, Berg a další. Třeba v budoucnu nějakou teorii objevíme.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním večerním programem vás bude provázet Simona Kostrohunová. Přeji vám krásný a dobrý večer. Jak už jsme říkali, naše stanice se specializuje především na klasickou hudbu. A stejně tak tomu bude i dnes večer. V následujících 4 hodinách si budeme moci vychutnat například hudbu Bohuslava Martinů, Richarda Strause, Benjamina Britna, Igora Stravinského, Olivie Messiéna, ale také Johanna Sebastiana Bacha. Na úvod dnešního večera jsme pro vás k poslechu vybrali sonátu pro flétnu a klavír Bohuslava Martinů, což je jedna z nejoblíbenějších komorních skladeb tohoto skvělého autora. Skladba vznikla v atmosféře konce války v létě roku 1945. Pro Martinů je zde typická synkopace, bitonalita i výjimečná instrumentální zpěvnost, která dodává dílu vzletný neoklasický charakter. Sonátu pro flétnu a klavír si vyslechneme v podání Petra Zejfarta a Dany Pustinové. Přejeme příjemný poslech.

Na stanici D-dur dozněla sonáta pro flétnu a klavír Bohuslava Martinů. Hráli Petr Seifert na flétnu a Dana Pustinová na klavír. Symfonickou báseň s názvem Tak pravil Zarat Hustra zkomponoval Richard Strauss v roce 1896 na základě stejnojmenné knihy Friedricha Nietzsche. Poprvé byla uvedena ve Frankfurtu pod taktovkou samotného autora. Symfonická báseň je rozdělena do 9 oddílů hraných bez přerušení. Jejich názvy odpovídají názvům jednotlivých kapitol Nietzscheho knihy. Strauss se však nechal inspirovat více náladami básnického textu a některými jeho vnějšími znaky, než aby se snažil vylíčit myšlenkovou podstatu spisu. Pojďme si nyní Straussovu symfonickou báseň Tak pravil Zarathustra vyslechnout v podání londýnského symfonického orchestru. Diriguje Michael Tilson Thomas.

0: Symfonická báseň opus 30 Richarda Strause, tak pravil Zarad Hustra. Londýnský symfonický orchestr řídil Michael Tilson Thomas.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Glenn Gould patří mezi světové klavírní virtuózy 20. století. Ve svých 14 letech absolvoval konzervatoř a o 2 roky později složil zkoušky z hudební vědy a ukončil studia na akademii. Od počátku kariéry měl Gould velmi široký repertoár, přesto se proslavil zejména jako interpret náročných skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Jeho hra byla velice osobitá, vynikala svou technikou i mnoha zvláštnostmi. Kromě netypického držení těla u klavíru to bylo například střídmé používání pedálu. Z bohaté diskografie Glenna Goulda dnes vybíráme goldbergovské variace Johanna Sebastiana Bacha BWV 988.

0: Na stanici D-dur dozněly Goldbergovské variace BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Benjamin Britten byl britský skladatel, klasik hudby 20. století. Pro jeho práci je typická spontánnost a invenčnost, připomínající kompoziční lehkost Mozarta či Schuberta. Britten neužíval nové racionální a uměle konstruované skladatelsko-technologické principy, proto má jeho hudba blíže spíše ke stravinského neoklasicismu, než třeba k Schönbergovi a jeho dodekafonické škole. Britnova tvorba a formální rozpětí jsou rozsáhlé. Zahrnuje celkem 12 oper, balety i orchestrální a vokálně instrumentální díla, stejně jako skladby komorní pro nejrůznější obsazení. Ještě za svého života získal řadu prestižních ocenění. My si dnes vyslechneme jeho variace na téma Franka Bridge opus 10 z roku 1937. Hraje norský komorní orchestr, který řídí Iona Brown.

dozneli variace na téma Franka Bridge opus 10 Benjamina Britna. Norský komorní orchestr řídila Iona Brown. Přes mimořádnou proměnlivost svého vyjadřovacího stylu je Igor Stravinský považován především za čelného představitele hudebního neoklasicismu. Největší část jeho skladatelského odkazu náleží právě této stylové oblasti. Druhým význačným rysem Stravinského tvorby je její výrazná orientace k jevišti. Zvláště baletní hudbě se Stravinský věnoval soustavně téměř 50 let. Koncertantní tance z roku 1942 v sobě spojují oba zmíněné charakteristické rysy Stravinského tvorby. Jsou koncipovány jako nedějový balet a hudebně vyjádřeny v neoklasickém stylu. Koncertantní tance si nyní na stanici D-dur vyslechneme v nastudování Pražského komorního orchestru pod taktovkou Oldřicha Vrčka.

0: Vyslechli jsme koncertantní tance Igora Stravinského. Pražský komorní orchestr řídil Oldřich Vlček.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ottorino Respighi byl italský skladatel a muzikolog moderního směru a významný představitel hudebního neoklasicismu. Pro současné posluchače je především představitelem italského novodobého symfonismu, byť na seznamu jeho děl nalezneme řadu oper, baletů i množství komorní hudby. My si z jeho tvorby dnes vyslechneme svitu pro malý orchestr s názvem Ptáci. Tato svita je příznačnou ukázkou Respighiho historizujících tendencí ve vlastní tvorbě. Autor zde totiž použil několik skladeb starých mistrů, aby zvýraznil některé typické projevy příslušníků ptačí říše. Svitu pro malý orchestr s názvem Ptáci si vyslechneme v podání Mnichovského rozhlasového orchestru, který řídí Henry Raudales.

Dozněla svita pro malý orchestr Ptáci. Autorem díla je Ottorino Respighi. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Henry Rowdales. Hudba je pro mne akt víry, tvrdil francouzský skladatel Olivier Messiaen, autor, který vytvořil novou, nesmírně originální hudební řeč. Jeho kvartet pro konec času, který si na závěr dnešního večera vyslechneme, je jedním z jeho nejosobnějších a také nejpozoruhodnějších děl. Messiaen skladbu komponoval jako válečný zajatec v táboře ve Slezském Zhořelci, kde byl také poprvé proveden v lednu roku 1941 před spoluvězni. Kvartet pro konec času se dělí na 8 vět. 7 je podle Messiaena dokonalé číslo, 6denní stvoření posvěcené Božím šabatem o 7. dni. 7. tohoto odpočinku se prodlužuje do věčnosti a stává se 8. nepomíjivého světla a nezneustitelného pokoje. Účinkují Paul Mayer na klarinet, Gil Shaham na housle, Jae Yen Wang na violončelo a Myung Won Chung na klavír.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního večera. Kvartet pro konec času. Autorem díla je francouzský skladatel Olivier Messiaen. Hráli Paul Mayer na klarinet, Gil Shaham na housle, Jae-yen Wang na violončelo a Myung-Whun Chung na klavír. Od mikrofonu se loučí, hezký večer, popřípadě krásnou a klidnou dobrou noc přeje Simona Kostrounová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, France Schuberta, Bedřicha Smetany, Leopolda Eugena Měchury, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Karla Filipa Emanuela Bacha a Leoše Janáčka. Michaela Fukačová patří mezi nejvýraznější violončelistky dnešní doby. Tato brněnská rodačka se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století, kdy jako velmi mladá interpretka debutovala v řadě světových metropolí. Odborná kritika se o její hře vyjadřuje v superlativech. Její umělecký projev je považován za oduševnělý s výjimečnou schopností uchvátit posluchače svou niternou výpovědí. Umění Michaely Fukačové si nyní připomeneme na stanici Českého rozhlasu D-dur. Za malou chvíli v její interpretaci totiž zazní Čajkovského variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33. A to v doprovodu Státní filharmonie Brno. Diriguje Libor Pešek.

Na stanici D-dur dozněly variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr Opus 33 Petra Eliče Čajkovského. Violončelového partu se ujala vynikající interpretka, brněnská rodačka Michaela Fukačová. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Libor Pešek. V obdivuhodně rozsáhlém skladatelském odkazu France Schuberta nalezneme kromě mnoha dalších žánrů i 35 komorních skladeb souhrně vydaných až roku 1890. Ačkoliv tyto skladby zachovávají klasickou stavbu, jejich melodika je mimořádně osobitá, harmonie barvitá a modulačně proměnlivá. Posluchači v těchto skladbách také ocení dramatické kontrasty a leckdy biedermajerovský sentiment. To vše najdeme v souboru skladatelových 17 smyčcových kvartetů, z nichž v pořadí 13. A-mol za malou chvíli na stanici D-dur také uslyšíme. A to v podání Panochova kvarteta. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 13 a mol opus 29 číslo 1 France Schuberta v podání Panochova kvarteta. Ačkoliv původně zamýšleným jediným posláním symfonického orchestru Československého rozhlasu měla být práce v rozhlasovém studiu, postupem času se rozšířilo jeho působení také na nahrávání pro gramofonové firmy a veřejné koncertování. Hlavním hybatelem těchto změn byl šéfdirigent Vladimír Válek. Pod jeho vedením se orchestr začal také soustředit ke studiu programů pro veřejné koncerty a dosáhl technické, zvukové i programově dramaturgické úrovně, která obstála ve srovnání s předními světovými tělesy. Těžištěm vlastní činnosti orchestru ale zůstalo i nadále natáčení zvukových snímků pro potřeby rozhlasu. Zvukový archív Českého rozhlasu díky tomu dnes disponuje mimořádným důležitým fondem umělecké a dokumentační hodnoty. Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu dnes vybíráme cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast v nastudování šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Vladimíra Válka. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.